nebo monety měl jste rádvy. Snok ty se vidu kraj, svoje te čest odstojávej, neustarjávej ljubav, molite,